0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud pozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
2: Večeras u Dnevniku pogledajte. Burno u Gospiću, žestoka rasprava o opasnom ilegalno odloženom otpadu. Policija otkrila detalje o četvero piromana koji su izazvali požar na zadarskom području. Kod Omiša sanira se šteta. Zdravstveno-turistička ponuda, glavni adut za borbu protiv izrazite sezonalnosti hrvatskog turizma. Ludbreg čeka svoju zlatnu bacačicu koplja. Sutra se otvara sportski park Sara Kolak.
3: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
4: Radio Osijek.